0: stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic jiného.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, vlastně hlubokou noc této hodině mezi psem a vlkem. Vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. Docela jsem vás namlsal s tím Benny Goodmanem. Dneska bude spíš hodně moderní, jo. A taky taková zvláštní věc, protože jsem takhle přemýšlel nad těma narozeninama a zjistil jsem, že každý hudebník dojde svýho tady ve starom sobě, co hraje jazz, to jsem já. Akorát ty, co se narodili v červenci a v srpnu, tak ty ostrouhají, protože máme reprízy a prostě se opakujou starý díly, tak to musíme trošku opravit. Dneska jsem se teda rozhodl, že vypaběrkujeme něco z prázdnin. Jedná se celkem o dva umělce, teda o umělce a umělkyni. Tak když se na to podívám, tak první z nich je Don Peterson. Don Peterson je jazzový klavírista, především teda varhaník. Narodil se 22. července roku 1936. A já tady mám s ním hned první skladbu, která se jmenuje Vracím se domů. Hraje fakt dobře, stojí to za to poslouchat.

ještě k tomu pianu. Od dětství hrál doopravdy na piano a později byl ovlivněn dokonce i Earlem Garnerem. V roce 1956 slyšel hrát Jimmyho Smitha na varhany, jako jazzmana tady Jimmyho Smitha, a byl z toho úplně hotový a rozhodl se definitivně a přešel k těm varhanám. Já tady mám skladbu, která se jmenuje Betin pokoj, nebo taky v Betině pokoji. Nechá se to vykládat různě, jo. Mě taky, když jsem byl mladý, jo, tak děvčata mě zvali taky do svých pokojíčků dívčích, ale tam jsme rozhodně neprobírali jazz. Kam já to vedu, lidi? My jsme slušný rádio, my nejsme žádný bulvár, tak žádný prasečiny, tak tady takhle, k Betině pokoji, třeba ho jeho kamarádka nebo přítelkyně Betty pozvala do svého pokojíčku a on jí tam na piano hrál třeba ten jazz, ona mu vařila k tomu čaj a podávala sušenky a on prostě hrál na to piano a teď jí tam vykládal, jak se to v něm vaří, jo, ten, no to znáte, to jazzmeni to tak mají, a ona seděla vedle něho takhle na židličce v ústraní a koukala na něj jak na zjevení, jak krásně hraje. No vidíte to, i takhle se to nechá vysvětlit.

Skladbu následující nemá na svědomí Don Peterson, ale Mick Jagger. Tak asi víte, kam vítr vane, tedy ke kapele Rolling Stones. Traduje se, že jednou byli na nějakom zájezdě, turné, jak říkají hudebníci, a prostě skončil koncert a byli v hotelu a tam nezřízeně pařili, no tak hudebníci to dovedou, to kdo se mezi nima pohybujete, to by vám přecházeli oči, co dokážou. Jinak Mick Jagger nějak mu to nesedlo nebo co, tak šel nahoru na pokoj a říkal, radši se vyspím, abych byl čerstvej zase, a vzal si do postele kytaru, brnkal si na ní a pak ho napadlo, že by mohl, tam měl magnetofon, tak to zapnul a nahrával si, že by nějak vymyslel nějaký riff. No a pak usnul. A druhý den to přines kamarádům, teda kapele, co se jako tam vymyslel za riff, a bylo tam nějaký brnkání, pak teda skutečně vydatný a dobrý kytarový riff, a pak následovalo 20 minut chrápání a naštěstí došla páska v tom magnetofonu, ale my si to poslechneme v podání Dona Petersona, Satisfaction.

S Donem Petersonem tady mám ještě jeden kousek a to bude romantický až běda. Jak víme všichni, mladý holky to tak mají nějak, a ne, že bych tomu rozuměl, ale oni to mají nastavený, že oni takhle snějí o tom, jak přijde jednou jejich princ a teď v noci tam skrápějí polštář svými nevinnými slzami dívčími a většinou ono to tak, ta romantika tak nevychází. On ten princ teda jako nějak přijde, ale časem to nějak sklouzne do takového klišé, že on sedí tak v trenírkách a v tričku, v ruce lahváče a čumí do televize, na fotbal. To jsou konce, co? A ona ta Sněhurka na tom byla teda taky jako podstatně o moc hůř, jo? Tam byla ta babice, ta černokněžna, ona jí nemohla vystát tu Sněhurku, protože Sněhurka byla mladičká, krásná, kdežto babice černokněžna to už měla hodně dlouho po sezóně, že ženský to Češce nesou, milé posluchačky, prominou, a ono to dopadlo tak, všichni dobře víme, já si to jako dítě pamatuju, mě to taky četli, jsem byl malej, jo, tak babice přišla, dala jí jabko Sněhurce a chroupej, Sněhurko, chroupej, je to zdraví, vitamíny v tom jsou, dej si. No víte, jak to kousla a bylo vymalováno, jo, a nakonec ještě ty trpaslíci z toho dostali nějak,

To ságo na tu altku také naprosto boží, jo, to je, poslechněte sami. Jinak Don Peterson tam vane na ty Hammondky a já jsem to třeba slyšel od Dave Brubecka, tuhle tu věc o tom Princi ze Sněhurky, ale tam to dává grády, jo, ale tady je to takový, jak bych vám řekl, decentní, nepředvádějí se tam, dobře se to poslouchá, je to dokonce i dlouhý, fakt je to dobrý, no, ostatně posuďte sami.

Když se na to podíváte, tak je to takový, teda poslechnete, sorry, tak je to takový krásně čitelný, nádherný. Já si myslím, že je to jedna z nejlepších jazzových sněhurek, co mám ve svém archivu. A ten David Brubeck taky není špatný, ale to je trošku zase o jinom. Ono je, já mám rád takový ty srozumitelný jazzmeny, to máte nějak, co přijde nějaký, jo, třeba kombo a teď tam jako hrajou nějakou svitu třeba jazzovou a pět minut, deset minut, nevíte vůbec, o čem to bude, pak se to nějak rozjede a nakonec tam poznáte, že to je variace na nějakou velice známou věc, no ale to tady nebudeme rozebírat. Já jen připomenu, že Don Peterson měl taky problémy s drogama, jinak parťáky a kolegy muzikantský moc neměnil, nahrával taky hlavně u společnosti Prestige a později taky Muse Records a ke konci se přestěhoval do Gary, do města Gary ve státě Indiana a když byl v té Indianě, tak pak už se mu hodně zhoršilo zdraví a odešel do jazzového nebe ve Filadelfii a to 10. února 1988 ve věku 51 let. A aby jsme neudělali z těch zářijových Slovenců sirotky, tak jednoho aspoň dneska připomenu a je to Ray Charles. Tady ho máte.

Tak to bychom měli Ray Charles. Narodil se 23. září 1930, zemřel 10. června 2004 ve věku 73 let v Los Angeles v Kalifornii ve Spojených státech. Zajímavý je taky, předtím ještě on, jak vidíme, neviděl, měl nemocný něco, myslím, že to byl glaukom nebo něco takového. Přišel ve 4 letech o zrak a když ještě viděl, tak zajímavý, že měl mimo muziky, jo. Měl taky zájem o takový ty stroje, ty mechanismy a chodil do místní kovárny a tam koukal na to, jak tam mají ty aparáty všelijaký, jak to tam soustružejí a kovají a vrtají a strašně se mu to líbilo. Možná by taky, kdyby užil, že oslep, tak pak se věnoval té muzice velice dobře. Možná být třeba slavný inženýr, kdo ví. Když jsme zahráli tu Georgii v mých vzpomínkách, tak si to dáme ještě jednou s Evičkou Olmerovou. Ta mimochodem se nenarodila ani v září, ani v srpnu, ale odešla do hudebního nebe 10. srpna 1993. Mimochodem bolševik se na ní podepsal hrozným způsobem. To se nedá odpustit, co jí provedli všechno. Tak si dáme tu Georgii v mých vzpomínkách s Evičkou Olmerovou. V jednom tahu přihodím Černou káru, protože to je Chrám i tvrz z jejího repertoáru.

Ježíši, čas běží a já se tady vykládám, tady jak kniha. No, co bychom ještě dali? Začali jsme dneska Benny Goodmanem, konkrétně to byl Kingport Stump, tak dáme s Benny Goodmanem Chrám i tvrz všech bluesmenů, St. Louis Blues. No, vidíte to a máte to. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech a při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si nehrá.
6: Rock music. Napříč českou rockovou scénou. Rock music.
7: Vánoční pohodu u poslechu pořadu Rock Music vám přeje Svijanský pivovar. Pivovar Svijany.cz.
8: Každopádně vítejte u poslechu historicky 975. dílu, do kterého přijeli pozvání skupiny Morava, Lokomotiva Planet a Object. Od mikrofonu vás zdraví Kusovka a mým prvním dnešním milým hostem je Fanny Petričko, zpěvák a kytarista Moravy. Fanny, ahoj.
9: Ahoj, zdravím tě.
8: Vy vydáváte nový zdařilý album, tak než tu z něho nasypeme do uší našich posluchačů vaše nejnovější hity, prozraď, jak se jmenuje a kolik je na něm celkem muziky.
9: Takže na aktuálně vydávaném CD, který jsme pojmenovali Cesty života, je celkem 10 našich autorských věcí. Jsme rádi, že se nám podařilo navázat na naše předešlé album Černobílá a dále je posunout, co se týče celkového vyznění skladeb a navíc koncepčně je to album více sevřené. Je tam 5 parádních vyloženě kytarovek, včetně orchestrálky Osud od našeho kytaristy a zároveň hudebního producenta Apiho.
8: Krásně jsi to řekl. Tak já nebudu otálet a pustíme lidičkám první ukázku, která se jmenuje Poslední anděl. Tak souhlas?
9: Ano, určitě, souhlasím.
8: Jdeme poslouchat Morava dneska poprvé.

0: Rock Music.
1: Právě nám dozněla pecka Poslední anděl, která je taky uvedená na nejnovějším albu skupiny Morava, na albu, který dostalo název Cesty života. Fany, zdá se, že jste malinko přitvrdili, aspoň jak jsme teď slyšeli. Co?
2: Tak, co se týče vyznění kytar, které, jak já říkám, mají duši a americký nátisk, tak to je práce našeho kytaristy, jak jsem řekl, hudebního producenta Apiho, který nad tím strávil po chvílích minimálně 2 roky ve svém studiu. Každou frekvenci srovnávala se zvukem světových kapel a myslím, že ten výsledek za to stojí prostě. Je to jeho dílo.
1: Kdo psal tady na tom albu nejvíc muziky a kdo ho otextoval?
2: Tak my se podílíme už vlastně o černobílé, tak 50 na 50, jo? To znamená spousta nolických linek a nápadů, nebo Apiho, a já vlastně dělám melodickou vlastně linku zpěvu a dělám texty, jo. Ty si odjakživa píšu sám, protože bych se do těch příběhů nedokázal cítit. No a myslíme si, že hodně posluchačů si v tom albu připomene tu svou životní cestu, kterou v životě prošel.
1: Jsou tady na tom albu nějací hosté, nebo jste vlastně řešili jenom s kapelou, tak jak je v současné sestavě?
2: Takhle, hrajeme vlastně, nebo na tom autorsky se podílel, nebo interpretačně se podílel vlastně každý muzikant kapely Morava, to znamená já jako zpěvák, kytarista, jak jsem říkal, Jiří Apinovotný, solová kytara, zpěv, Jelda Jilínek, bicí zpěv, Jarda Lavička, klávesy a Jirka Toman, basa zpěv. Na tohleto album jsme si přizvali zpěvačku Dášu Stenadovou, která nám pomáhala v určitých pasážích a vokálech na tomto albu.
1: Bude nějaký videoklip albu Cesty života?
2: Videoklip už máme, vlastně my jsme natočili dřív, je to žena, která už měla premiéru u vás a teď je to vlastně ten Poslední anděl, no a budeme chtít určitě natočit videoklip právě k té Apiho orchestrálce Osud, protože tato skladba si to určitě zaslouží.
1: Půjdeme dál za vaší muzikou a já bych teď našim posluchačům nabídnul Závist. Ta je taková jiná než Poslední anděl, ale dokladuje to, že máte poměrně slušný žánrový rozptyl v kapele, když už potom ty písničky jsou pohromadě, tak to zní tak jako hodně pestře. Je to tak?
2: Ano, byl to náš záměr prostě udělat vlastně, nebo vrátit se vlastně k tomu konceptu naší debutové desky Morava, kde skutečně ty písničky působily pestře a jako nemonotónně, jako by za sebou, jo. Takže jsme rádi, že se to docela povedlo a podle těch prvních vlastně reakcí jak kritiků, tak posluchačů, tak si to hrozně chválí, ten poslech, vlastně tak, jak je to sestaven, to album celé.
1: Takže z toho máte radost.
2: Je velikou.
1: Jdeme poslouchat Závist, Morava.

0: Posloucháte pořad Rock Music na Hey Radio.
1: Píseň, která nám tu právě teď dozněla, tak ta dostala název Závist, je z posledního alba, nedávno vydaného od skupiny Morava, z alba, který se jmenuje Cesty života. Mým hostem je na telefonu ještě stále Fanny Petričko, kytara, zpěv skupiny Morava a texty samozřejmě taky. Můžeme se těšit na nějaký křest váš?
2: Tak my jsme už křtili nedávno v Brákově, kde nám křestního otce dělal náš kamarád z mládí Izzy z kapely Doga a tam to bylo teda mocný, protože jsme se neviděli skoro 18 let, takže jsme dorazili pozdě domů a my jsme ho pak ještě vezli, protože technika mu ujela a kamarádi tam teda zůstali, ale technika odjela, takže jsme kluky pak ještě vezli na hotel. Takže to bylo fantastický. No a další křest chystáme 2. prosince v Havlíčkově Brodě, a to v klubu Oko. Máme tam přizvaného docela slavného hosta, ale nechceme to zakřiknout, takže až to bude jisté, tak to pak prozradíme.
1: Na stránkách vašich, je to tak, viď? Jak jste si zahráli letos v létě na festivalech?
2: Tak léto bylo neskutečné, protože po těch hladových časech, jak se říká, se nám letos hraní pod čírým nebem nesmírně vydařilo. Lidé byli naprosto skvělí, zpívali s námi naše písničky od prvního akordu a publiku navíc bylo i spousta dětí, našich fanoušků, které ty písničky naše znali. Takže to byla veliká síla. Hráli jsme na velkých akcích před kapelami, jako je Arakain, Harley, nebo Doga. Takže jak už jsem předtím říkal, bylo to setkání po mnoha letech, takže prostě paráda. Moc se nám to líbilo a těšíme se zase na příští léto.
1: No jasně, a jaký jsou plány na příští rok 2023? Už se tam něco rýsuje?
2: Kalendář se nám pomalu plní. Vlastně v podstatě si zopakujeme ty místa, které jsme hráli letos, a navíc tam přibylo naše rodné město Karviná. Na to se velice těšíme, že se dostaneme na festival Karviná Rock, a to 25.8.2022. Takže
1: to už máte jistý.
2: To už máme jistý, ano.
1: Fajn, tak Moravu najdeme kde? Co se týká internetu?
2: Ano, pokud by se chtěl někdo podívat na aktuální prostě koncerty, tak si najde na stránkách www.morava-rock.cz.
1: Takže je tam pomlčka rock. Tak jo. Já ti moc krát děkuju za telefonát, za muziku, kterou jsme tady mohli dát z vašeho nového alba, protože si myslím opravdu, že je velmi zdařilý, a těším se někdy na viděnou, naslyšenou, uvidíme, jak to dopadne. Měj se krásně, ahoj, a pozdravuj celou kapelu, ať se vám daří.
2: Zdravím tebe a všechny posluchače. Mějte se krásně.
1: Dáme si tyko od Moravy ještě Údolí dobrých chvíl, což je pecka s ambicemi na rádiohitovku. Jdeme poslouchat skupina Morava dnes naposled.

0: první ryze českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na televizích Očko Star, V1 a online na rockparada.cz, Facebooku nebo YouTube. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o megabalík rockových dárků.
1: Slyšíte? Vánoční zvonky ani rolničky to nejsou. To sviany se nesou. Žízeň, ta se nadělit nedá. Tu si musíte udělat. A svianskou.
2: Tak to je osvianěžení.
3: Mými dalšími dnešními milými hosty jsou kytarista, zpěvák a skladatel Vláďa Dvořák a basový kytarista Pavel Haniger. Takže struná sekce skupiny Lokomotiva Planet. Pánové, vítejte v Rock Music CZ číslo 975.
4: Ahoj. Ahoj, ahoj všem.
3: A ten natočený šmrcovní album, tak po kolika letech vychází od toho předchozího? Kolik je na něm celkem pecek a hlavně taky, jak se jmenuje? My jsme rádi věděli.
4: Tak jmenuje se Jiný šlupky českých pecek, protože je věnovaný z velké části převzatým věcem, které jsou teda český. Je to takový hold český muzice, která možná dostává trošku na prdel v souvislosti s tím porovnáním té zahraniční konkurence. A my jsme si řekli, že by bylo zajímavé prostě natočit jako po našem. Jako kdyby nás napadli, tak by jsme je třeba natočili takhle. Nejsou to slepí nebo úplně cover verze, které jsou jenom, že jsou to stejně jako oni, ale my jsme to přearanžovali v některých věcech docela zásadně. No.
3: No, tak.
4: A jinak je to 6 let, co jsme natočili poslední desku. Předtím jsme měli asi 2 nebo 3 další desky, které měly asi 10letý rozestupy, tak jsme výrazně zrychlili, jako myslím.
3: Půjdeme za vaší muzikou a dáme si pecku, která se jmenuje Už zas, která je čistě autorská.
4: Ano.
3: Vaše. Tak, nic přivezanýho, vedeme jenom vaše vlastní věci. Tak jdeme poslouchat. Lokomotiva Planet, dneska poprvé a pecka Už zas.

0: To byla píseň s názvem Už zás od Lokomotivy Planet. Mými hosty jsou Vláďa Dvořák a Pavel Haniger. Vlastně strunná sekce skupiny Lokomotiva Planet. Tady na tom novém albu Lokomotivy jsou, jak už si řekl, kromě vlastních písní, které si tu budeme ještě hrát, i covery. Tak můžeme přiblížit vlastně, od jakých těch českých kapel ty covery jsou, po kom jste šahli a předělali tu muziku podle vlastního názoru, nebo
1: tak to říct? On ten výběr byl poměrně složitý, protože my jsme chtěli svým způsobem vzdát trošku hold té české rockové muzice a od koho vybrat, to by se nedalo natočit ani na 100 desek. Ale ku podivu se to sešlo tak dobře, že nás tam zase ty ženský nějak ovlivnili. To znamená, že se tam najdou jména jako Alice, Lucie, Dorota BB. Takže je to hodně o holkách, ale v zásadě tak, jak jsme každý přispěli tou troškou, já něčím, Vláďa něčím, Libor Bubeník, tak se sešla takováhle kompilace rockový muziky, kterou si myslíme, že chtělo zviditelnit.
0: Aranžovali jste dohromady potom, nebo každý
2: jsem
0: přišel
2: chtěl říct, aranžovali jsme to dohromady a některé ty věci, které vlastně jsme vzali, byly čistě klávesový, jo, takže tam třeba je zdroj od Romana Dragouna, který to je ikonická věc, kterou jsem neslyšel v různých verzích, jsem to poslouchal, neslyšel jsem verzi, která by byla bez kláves, nebo bez klavíru, jo. To je ta jediná kytarová verze. My jsme to skládali, nebo jsme to aranžovali tak, aby jsme to mohli hrát normálně ve třech my, aby jsme k tomu nikoho nepotřebovali.
0: Co se týká studia, tak jste byli jenom ve třech takhle, jste to dělali, nebo tam byli nějací hosté ve finále, na vokály třeba, nebo asi není zapotřebí, Láďa zpívá skvěle.
1: Přesně tak, ale ne, skutečně tam nikdo nebyl, my se snažíme, už Láďa říkal, tu muziku podat tak, jako bychom ji hráli my, kdyby nás tenkrát napadla, a

0: byl to i cíl toho zvuku, aby bylo jasný, že tam nejsou žádný dotáčky, dohrávky, nejsou tam žádný hosti. Je to prostě koncipovaný a nahraný tak, že to hrajeme my tři. A taky zpíváme.
1: A takže já jsem tam ještě navíc neslyšel žádný playbacky kytarový. Protože vy jedete tu muziku, aspoň v těch vlastních věcech, kde je slyšet dobře udělaný buben, dobře zvládnutá basa, do toho jedna kytara. Přijde solo, spousta kapel podehrává s kytarovým partem a vy to tam nemáte, vy to neděláte. A přesto to zní velmi plně.
2: My držíme ten formát toho tria, tak aby se to dalo hrát jakoby na život tyhle ty věci, aby se to nějak výrazně nelišilo. Samozřejmě, že na té desce jsou nějaký třeba vokální plochy a tomu se člověk nikdy nevyhne, jo, protože to je vlastně to je studio, ale ten základ i v tom studiu jsme točili na živo jako trio. Takže jsme prostě točili je to napůl živá nahrávka, prostě bicí, kytara a basa šly vždycky na živo. Prostě.
1: Takže za tím stojíš ty, za natáčením jako v solisku,
2: ano,
1: za mixem a tak dále, mastering potom jsi byl někde jinde, nebo mastering už to taky zvládáš?
2: Mastering, ne, to ten neumím. Jsem vždycky v úžasu, co s tím ty kucí dokážou udělat.
1: Tak jsi měl zavolat.
2: Za tímhletím byl Zdeněk Šikýř konkrétně.
1: No, další mistr, jasně. Tak. Když se sejdu mistři, tak to potom zní takhle, dáme si Černou Lady, což je, řekl bych, skvělá hardrocková balada, která se ničím nepodbízí.
2: Děkujem.
1: Díky. Tak jdeme na to. Černá Lady a Lokomotiva Planet.

0: Music. Máme za sebou Černou Lady od skupiny Lokomotiva Planet z jejich nejnovějšího čerstvého alba, který dostal název Jiný šlupky českých pecek. Mými hosty jsou Vláďa Dvořák a Pavel Haniger. Kdo u těch autorských pecek Lokomotivy psal muziku a kdo psal texty?
1: Muzika je v podstatě dílem tady Vládi, který veškerý ty základy, který nám předložil, jak by to mělo znít. Jak už tady padlo, my jsme dotvořili, ale jenom v rámci nějakých jemných úprav. Takže muzika vychází od Vládi Dvořáka a vlastně i texty. Až myslím, že na...
2: Se podívej, tady je, na stole ta deska. Ani...
1: Jo, takže u té skladby známé jméno Sandman, tak tam text napsal Martin Němec. Z Precedence.
0: No, a protože jsou kámoši tady s Vláďou, že jo, protože Vláďa hrál v Precedence.
1: Já to tu nechci moc jako dost.
0: No, ne, tak jo, ta historie, to ti nikdo jako to neodpáře.
3: Z toho nevyskočíš. Nevíš to, ale Martin Němec mě několikrát vytrh trn jako opravdu, protože s těma textama to není jednoduchý. My nechceme zpívat úplný blbosti, samozřejmě, jako, ale mělo by to mít nějakou rovinu prostě, a ten Martin byl schopný prostě v velmi krátké době a byl vstřícný, až jsem se divil. Takže já opravdu jsem vděčný za to, že se toho ujal.
0: Klip bude?
1: No, klip.
0: Třeba na Černou Lady, ty vole, tam si myslím, že by to, ty vole, fakt bylo dobrý.
1: Fakt? dalším
0: nějakým... Když Sandman je taky jako flákanec, ale tak, veď.
1: Ono dalším krokem, který chceme udělat v tenhle okamžik je, nebo chceme, my jsme prostě dospěli do situace, kdy ten klip už potřebujeme. Je po nás žádaný, kapela Zaplať Pámbu, jsme za to strašně rádi, hraje často, v podstatě hrajeme každý víkend a ten klip je častý dotaz na nás. Takže my jsme si dali teď takovej další krok, že se budeme teď aktivně věnovat tvorbě toho klipu. Nějaký nápady, nějaký už věci asi jsou. Máme představu, jak by to asi mohlo vypadat a budeme se zase snažit, aby ten klip prokázal to, že je to zase čistá, poctivá muzika ve třech.
0: Jo. Křest bude, Alba?
3: Křest bude 14. dubna příštího roku v Černošicích, to je takový naše taková základna.
0: Klub kino,
3: ano.
0: Vlastně, takže přijdeme na náměstí a budeme slavit.
3: Ano, tam to je to koncipované jako náměstí.
0: Ano,
3: to
0: ten klub je, když přijdeš dovnitř, tak to je jenom, aby lampy si lidi nemysleli, že budete na náměstí,
3: ne,
0: že ten klub vypadá jako, když člověk přijde na náměstí.
3: Ano.
0: Dobře, kdy najdeme Lokomotivu Planet na netu?
3: No, máme.
0: Já jsem koukal na váš, jako na vaši doménu a to je trošku zanedbaná.
3: Ano.
0: Takže
3: ano,
0: jenom Facebook, jak jedete?
3: Já jenom řeknu, že jsme prostě kapela z minulého století prostě a tyhle ty virtuální věci jsou nám tak trošku cizí. My jsme vždycky radši, když můžeme živě hrát, těm lidem to překládat z očí do očí.
0: Jasno, prostě, ale tady tou cestou
3: ty virtuální jim věci řekneš. Samozřejmě.
0: Kde?
3: Samozřejmě, máme Facebook, máme Benzone, tam asi jsou nejaktuálnější informace.
1: Ano.
3: My na Twitteru máme nějakou adresu a
1: samozřejmě Instagram k tomu. Všechny tyhle ty sítě jedem. K tomu webu se hlásím já, je to můj trošku rest velký, který do konce roku určitě zmizí a bude to v pořádku. A jak Vláďa říkal, jsme trošku starý bardi na tyhle ty média, ale makáme na tom, jak můžem.
0: Já koukám na čas, budu se s vámi muset, ač nechce, rozloučit. Moc krát děkuji za vaši návštěvu.
3: My děkujeme, Petře.
0: A za muziku, kterou jste mi sem přivezli po těch 6 letech a držím palce, ať se vám daří podle vašich představ a ať vám to, ta symboška kapelová funguje tak, jak v současné době, což jsem mluvil včera s Láďou a říkal, že je velmi spokojený, že má vedle sebe tebe a vašeho bubeníka.
3: Ano, to je pravda. Libor Hošek a Pavel Haniger, to jsou opory, bez kterých opravdu to nešlo. Už jsem to chtěl zabalit před těma 6 rokama, kdy se to rozpadlo.
0: Byla chyba, to jsme slyšeli. No. Takže díky a zas někde třeba s tím videoklipem.
3: Děkujeme moc, Petře, ať se daří. Tak
1: děkujeme, díky moc, ahoj.
0: Dáme ještě znám jméno Sandman, další skvělá muzika od Lokomotivy Planet. Tak poslouchejte.

0: To byly nový pecky od hardrockerů Lokomotiv Planet a já už tu vítám mé poslední dnešní milé hosty, kterými jsou kytarista Vašek Odvárko a bubeník Petr Matějka, oba ze skupiny Object. Pánové, vítejte v rockmusic.cz.
1: Ahoj a děkujeme za pozvání.
2: Ahoj.
0: Není zač, rádo se stalo. Pojďme teď našim posluchačům prozradit, kdy a kde jste vlastně vznikli pod názvem Object.
1: No, ta historie je další. My jsme původně fungovali jako kapela Krom, zhruba tak 7-8 let. Začátek se datuje někdy 20 let dozadu už. No, už nám je docela dost. No. Vznikli jsme vlastně na střední škole ještě. No. Všichni jsme spolu bydleli na Intru v Karlových Varech a tam jsme se dali postupně dohromady, no, nejdřív asi jako tady Peťa, bubeník s Tomášem.
2: Jsem začal s Tomášem, pak jsou to tam ty kluci k tomu nějak přichomejtli, nechtělo se jim, ale jako přidali jsme se a
0: dostali do držky, jo, že se jim nechtělo a musíte, jo.
2: No, překecali jsme je prostě.
1: Tak, tak, nechtěli slávu a peníze.
0: Jo, jasně, tak, no, ano, rozumím. Kdo přišel vlastně tady s tím názvem Object a jak je to myšlený? Jako předmět, nebo cíl, nebo záměr? Těch možností je hodně.
1: Jak jsem říkal, původně jsme se jmenovali Krom. V určitém teda období naším kapelnickým jsme provedli nějaké změny se stylem a s tím pádem jsme hledali i nějaký nový název, protože Krom nám už nepřišel jako adekvátní k tomu, co hrajeme teďka. No a Object byla taková věc, která se nám líbila na první dobrou, protože byla taková jako minimalistická. Jasně. A nic moc vlastně vypovídající, dá se říct. My jsme nechtěli nějak jako padat do nějakých škatulek, aby si lidi jenom na základě jako názvu i hned řekli, o co tak zřejmě jde, a snažili jsme se zvolit si název takový abstraktní, možná pro někoho umělecký, pro nás to tak působilo.
0: A to se myslím povedlo, ne?
1: A to se myslím, no, to prostě se myslím to povedlo. Vypinulo,
0: no. Kam byste se sami stylově zařadili v současné době?
2: No, tak asi progresivní metal, jo, určitě. Uh-huh. Jako
0: tam to padá, no.
2: No, jasně, no.
0: A my se o tom přesvědčíme tím, že si tady pustíme od vás první pesku. Vy jste mi sem přivezli dva aktuální singly, tak dáme ten první a ten se jmenuje Man is Dead. Souhlasíte nebo něco?
1: Samozřejmě.
0: No, tak dáme poslouchat skupinu Object.

0: Posloucháte pořad Rock Music na Hey Radio.
1: Máme za sebou píseň Man is Dead od skupiny Object, jeden z jejich aktuálních singlů. Mými hosty jsou Vašek a Petr, naproti mě sedící tady ve studiu lidi, kteří vlastně stojí tady za tou kapelou. Dalo by se říct progressive metalovou v současné době. Uvidíme, jaký to bude mít vývoj, ale tohle to jim sedí, což jsme tady samozřejmě slyšeli na plný koule. To nový CD, který jste mi sem přivezli, tak pojďte prozradit, jak se jmenuje, kolik je na něm písní a kolikátý je řadový vlastně skupiny Object.
2: Dobře, nový CDčko se jmenuje Starving Paradise. Je to vlastně naše třetí deska, dlouhohrající, plnohodnotná, předtím jsme samozřejmě měli hodně dem. Je na něm vlastně 8 písniček a co bych o něm řekl víc, no...
1: Je nadupaný,
2: samozřejmě.
1: Jaký vy máte vzory, když tvoříte tu muziku, tak samozřejmě kapely se mezi sebou ovlivňují. Kdyby nebyl Elvis Presley, není heavy metal, to říkám já. Tak kdo je vašima vzorama? Koho byste z postele nevykopali? Tak.
3: No tak já bych řekl, že určitě vzor byl cítit třeba v té písničce Man is Dead. Jo? Že to jsme věnovali vlastně našemu velkému vzoru a zpěvákovi Warrell Dainovi z Nevermore. A tak to bylo i koncipované, jakože pro něj uděláme tenhle ten song, jo. Takže vlastně Nevermore, americká...
1: A dostalo se to k němu, že jste to věnovali jemu? Jako, no, šel tam nějaký mail nebo něco? Jako?
2: On bohužel Warrell nás před třema, ne, on už to je díl. On
3: už žije, no, bohužel.
2: On to je, myslím, před 5 roky. Jo. On
1: tak to já nevím, tak
2: omlouvám. Skonal na infarkt a právě jakoby v návaznosti na tohle to je to jako písnička, kterou jsme...
1: A pustili jste to někam do médií, aspoň, že to je pro něj?
3: No samozřejmě, snažíme se, že jo. Jakoby otlačíme to.
1: Nějakých metalových fanzinů a tak?
2: Samozřejmě, hodně jako v recenzích tohle to bylo zmiňováno, že to tak je jo, jako podstata
1: je tým. To je potom v poržontku, pánové, jasně. Ve studiu jste byli sami jako skupina Object, nebo byli nějací hosté, když jste točili tady to poslední album?
2: Album jsme točili sami a nebylo to úplně ve studiu, abych to uvedl na pravou míru, my jsme totiž...
1: Řekněte, jste vytvořili tady ten hodně dobrý, tvrdý sound.
2: My jsme tentokrát totiž jako veškerou energii směřovali spíš jako na postprodukci, na nějaký mastering, to znamená, že jsme se snažili maličko teda šetřit při náběrech. To se dneska v podstatě dělá u kapel, malý kapely takhle, dneska už natáčí, nechodí se do studií, prostě točí se to doma u nás přímo. To bylo tak, že jsme si teda v naší zkušebně zkrátka vyrobili takový improvizovaný nahrávací studio, obložili jsme si to tam a mikrofony připravili, zvukovky a tak dále. No a natočili jsme vlastně většinu normálně u nás na zkušebně, ale Peťa teda...
3: No akorát natáčil. Teda jako základ bicí jsme natočili ve studiu Illfish. V Plzni, na Borech.
1: U Tomáše.
3: No, takže jako tam jsem tomu dal ty koule, jak se říká, že jo, a pak se na tom pracovalo už jako po domácku, no.
1: Jasně.
2: No a...
1: Digitálně.
3: Tak.
2: Digitálně jsme vlastně...
1: Kytali přes moduly Kempry a tak a už to přes ukázal.
2: Přesně tak, no. No a pak vlastně podstatná byla ta postprodukce, my jsme to pak posílali vlastně na mastering, vlastně do studia Negative Tunes, k Jaroslavovi Lukáčovi, což je šikovnej kluk ze Slovenska a ten nám dělal už nějaký mastery předešlejch písniček, tak jsme se s ním domluvili na tomhle celým albu.
3: A mimochodem spolupracoval s Pavlíčkem, že jo? Na jeho vlastním albu třeba.
1: Jasně. Klip nějaký bude tady k tomu albu?
2: No, klip už máme, už nějakou dobu je venku.
1: A vidíš to, mi taky uteklo.
3: Už válí.
2: Jmenuje se stejně samozřejmě jako titulní song tý desky.
1: Starving Paradise.
2: No a...
1: A je na YouTube.
2: Je na YouTube, samozřejmě.
1: Jdeme poslouchat. Starving Paradise pro vás od skupiny Object teď právě.

0: To byla titulní píseň z alba Staring Paradise od skupiny Object. Mými hosty jsou ještě stále Vašek Odvárko a Petr Matějka, kytara a bicí skupiny Object. Jak se daří koncertně, pánové? Mě taky zajímalo, protože ta hustota, to, co dáváte z pódia, asi musí ty lidi bavit.
1: Samozřejmě.
0: Hlavně ty, co mají rádi tady ten tvrdší sound.
1: Samozřejmě.
0: A artové posazení, tak bych to řekl.
2: Jo, hezky, díky.
1: Na akcích samozřejmě je to vždycky party, to jako bez zesporu. Bohužel tahle ta muzika kolikrát jako doplácí tím, jak je složitá na jako kvalitní zvučení, takže ne vždy se to povede tak, jak bychom si to představovali.
0: Vlastní zvukař by byl dobrý.
1: Vlastní zvukař by byl dobrý, určitě.
0: Tady by to znal do detailu.
2: Samozřejmě.
1: Můžeme tady udělat nábor na vlastní zvukaře.
0: Koho myslíš? Jako?
1: Jestli má někdo chuť přihlásit se k nám do týmu.
0: Jo, jasně. Tak jo.
2: Rádi ho přiberem.
0: Pozvánka na nějaký koncert teďko, jako ještě, jo, můžem, co se proběhne.
2: Samozřejmě můžeme.
0: Tady na podzim, tak
2: pozvat posluchače, ne, do Bechyně teďko.
1: Jo, jo, 10. 12. máme koncert v Bechyni, v kině zatím. A pak vlastně plánujeme až jako na jaře, protože teďka budeme mít menší příští rok.
2: Určitě, no, jarní turné.
1: Teďka budeme mít menší pauzu, kvůli teda mě, jsem v očekávání, což je šťastná pauza. No a pak plánujeme vlastně z kraje léta vlastní festival, no. Teď zatím nebudu nic víc prozrazovat, ale
2: no, my jsme udělali vlastně 0. ročník k 20. výročí kapely Object. Aha. A teď vlastně bude jakoby první, plánujeme, jo, příští rok.
0: Kde tohle to všechno najde? Máte určitě nějakou stránku, že jo? Máte třeba doménu vlastní jako object.com?
1: Ano, doména je www.objectband.cz.
0: CZ, jasně.
1: A to je všechno. Z téhle tý domény v podstatě se dá dostat na všechny naše další vlastně
2: odkazy,
1: no, což je klasicky Spotify, YouTube, Facebook a tak dále.
0: Já vám moc krát děkuju, že jste dorazili do dnešního dílu rockmusic.cz a držím palce, ať se vám daří. Zvláště potom, když neděláte úplně komerční věci a děláte muziku, jakou děláte a hrajete si s těma aranžema a přinášíte lidem to, co jsme tady dneska slyšeli, což je absolutně z mýho pohledu absolutně v pořádku, co se týká nějakého metalového stylu, soundu a tak. Díky, díky, díky, pánové, a ať se vám daří.
1: Super, děkujeme moc krát.
2: Ahoj.
0: To je pro dnešek všechno, příště tu se mnou budou Škvor, metalová kytaristka Tereza Pšenčíková, ex The Agony, a artrocker Miloš Navrátil, Dandy. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor, od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážné rockeřice, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin. Ahoj.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Pravidelný proud neoposlouchané hudby. To je Hey Radio.
6: Hey Radio.

Dámy a pánové, krásné dobré ráno, krátce a těsně po celé po 6. raní, dnes 15.9. a už žádné spaní, protože jede s vámi ranní éter, ranní proud, který vám přináší také stavební holding Enteria Pardubice. To je H-centrum, sportovní centrum Pardubice a také hokejová hala Enteria Pardubice.

Takhle krásně brzy z rána nás zdraví, já bych řekl, do Rýmu kamená vrána. Vašek, Vašku, krásné ráno. Jdeme dál s muzikou.

0: Čas nám krásně utíká, leží to 4:15, hezké ráno. Ještě jednou vás zdravíme ze studia Rádia Hej v Pardubicích. Lenka je tady a jdeme na oblohu. Počasí aktuálně.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
1: Radio Hey.

Časná muzika, která se vám líbí, kapela Traktor, Martin Kapek a spol. Už o tomto víkendu, tedy 19. Hořice, Zahrady, jejich nádherný koncert, na který frčíte a pojedete k 25 letům jejich výročí společně s Panoptikem a Euforii.

Těsně před půl sedmou Česká lajna, skvělá parta Koda, Fair Play. My to ještě chvilku podržíme, protože víme, že vás to baví a že se vám to líbí a příjemně se vám při tom stává. Možná máte tu ranní správnou kávu, tak si dáme ještě All Never.

Tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 19. září do Hořic na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru.

0: Kořicích. Moc se na vás těšíme. Vstupenky v síti Go Out.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Je to tak, není to vůbec jinak a vy jste v naší společnosti frekvenci Rádia Hej Praha po České republice. Jedeme dál do další části, další hodiny, podíváme se na zvyšování energií.

Přátelé, dámy a pánové, milí šoféři, řidiči, dávejte pozor na svých silnicích, nebo tam, kde jste právě teď. Liberec, já se dívám ještě na silnici Masaryková, ulice Liberec. Je tam dopravní nehoda, nepříjemná, dochází tam k většímu zdržení. Jezděte opatrně. Good evening.

0: Skvělá formace Unisonic nás doprovodila ke 7:15 v ranním proudu. Mluveným slovem nás bude provázet teď Lenka a mrkneme se na oblohu počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
2: Radio Hey!

zdravíte nás z pracovního procesu z Jihlavy, posloucháte, to jsme rádi, těší nás Majestika za námi. Pojďme ještě do Německa, Gamma Ray.

Dámy a pánové, úžasná muzika Pretty Minds, skoro ve 7:45, hezké ráno. Ale vyrážíme za další informací. Pár týdnů před začátkem topné sezóny ceny energií dál rostou. Na světových burzách prudce zdražily plyn i elektřina, což se odráží v nabídkách hlavních českých dodavatelů. Poté, co na jaře zdražení oznámil E.ON MND, s koncem prázdnin se k ním přidal i lídr trhu ČES. Domácnosti budou muset zaplatit až několik tisíc korun ročně navíc.

Rangeově Runaway. Nádherná další muzika. No a vy nám píšete také do raního studia v Pardubicích. Alena píše, Milane, prosím o zahrání Tiny Turner pro mne a moje kamarádky do Polabin, jestli je to možné. Je to úplně jasné, ale no, tak samozřejmě to je vlastně, já vám budu říkat jako naše domácí sestava, jo, tak jako nezahrát pro domácí, to je, to je pruser. Tak jdem na to.

už to tolik nebudeme otevírat. Dojedeme to v plynulé pohodové muzice docela k 8 raní. Tady Káňa říká, Carlos říká, no to já bych to ještě otevřel. A co myslíš?

0: Hejradio.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Bylo 8 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Je to tak, je to tady. Frekvence Radia Hey v České republice vám jsou k dispozici krátce po celé po 8 raní.

muzika, kterou znáte z ranního proudu Symfonety. Desítka je tady, 10. minuta, po celé 8. raní. Stratovarius, to je muzika, kterou nabídnu, a v této části a v této další naší ranní hodině nás čeká sport, jak jinak než lední hokej, ex

0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
2: Rádio Hej.

úžasně rozjetí Freedom Call. Minuta po půl deváté. Další muzika nás čeká, ale čekají nás také informace a my skončíme na ledovou plochu Extraliga lední hokej.

Je tady 5:05 po půl deváté, my skočíme na ledovou plochu jen velmi v rychlosti, rychle, protože zítra dorazí konkrétně Pavel Hering a budeme to rozebírat do detailu. Na jaře se jim po 14 letech podařilo ukončit čekání na mistrovský titul a teď na prahu nové sezóny stojí před hokejovými Pardubicemi další výzva. Hvězdný tým pod kuratelou, ano, to je slovíčko, kuratelou trenéra Filipa Pešána by se rád stalo prvním mužstvem historii Dynama, kterému se podaří zisk extraligového poháru obhájit. Redaktoři sport.cz Jan Škvor a Robert Sára predikují, zda se mu to podaří, stejně jako odpovídají i na další otázky spojené se startem nadcházejícího ročníku, a vy teď už na to můžete podívat aktuálně na sport.cz a zítra si nás společně poslechnou také s Pavlem Meninkem na vlnách Rádia Hej.

0: Rádio Hey.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Haló, je tam někdo?
3: Radio Hey hledá nového moderátora.
4: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
5: Rádio Hej, na nic si nehrajem, prostě hrajem.
6: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
7: Hej Rádio.
8: Full time, rock for you.
0: Rádio Hej.

0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
2: Lenko, děkujeme a frčíme do další části.
0: Radio Hey.

Je to jasná švýcarská legenda Krokus. Už sledujeme také hlavní tahy, jde jednička, tam je to trošku pomalejší. Počítejte s pomalejším nájezdem do centra Brna. Každopádně Zlín, ulice 2. května, tam došlo k dopravní nehodě.

Většina z vás rozhodně poznala a Judas Ano, přesně tak, a je 5:05. Krásné už, já budu říkat dopoledne vám všem na ranním proudu, ranním éteru, vlnách, frekvencích. Každopádně rádia Hej v České republice a vy jste stále s námi. S námi také společně v muzice a na playlistu Lita Ford.

Chystáci Crazy, no a nám se blíží také 9:45. A možná v tomto okamžiku a v tuto chvíli a v tomto čase přemýšlíte, že byste si rádi sehnali nějakou pracovní pozici, nebo se možná na svoji pracovní původní pozici vrátili. A proto já teď zmíním velkáparta.cz, stavební, pevný, silný holding Enteria Pardubice schání zaměstnance. Ale dobré, to je jasné. A třeba právě na vaše profese. Velká

0: Full-time rock for you.
1: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
2: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio.
0: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hej.
9: Dámy a pánové, my se vrháme do poslední naší části společné, tedy finálové. Jak jsem zmínil, zhruba do 10. a 30. minuty. Jdeme na to.

0: skvělý Ruda Schenker Scorpions, čtvrt na 11, to znamená jedno jediné, že poslední počasí s Lenkou. Pojďme se tady mrknout a podívat aktuálně na oblohu.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Lence, děkujeme za informace ohledně počasí, no a budeme se zase těšit třeba na zítra.
2: Radio Hey.

Přátelé, úžasná muzika, Fear of the Fallen, Halloween. Přidám ještě Gamma Ray. Ale zazní také ještě jedna a poslední pozvánka na skvělou muziku The Paper Jack 18.9. DK Stochov a 19.9. Kutná Hora Klub, Česká jednička. Slaví The Paper Jack 5 let.

německá parta Kamerej. V Německu ještě zůstaneme i s poslední skladbou. Než se rozloučíme, Rammsteine Deutschland. Jděte se krásně, užívejte dnešní den. Užívejte ještě posledních paprsků. A zítra ahoj.

0: Hejradio.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Haló, je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
0: Rádio Hej, na nic si nehrajem, prostě hrajem.
3: Bylo 11 hodin. Posloucháte
0: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
0: Hej Rádio. Hej Rádio.

0: Kde nakupovat levněji? Kliknete na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.
7: What is love? Nebuďte smutní, že letete v piči. Na Rádio Hej i na podzim zábava klíčí.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou. K-pomlčka.

0: Haló? Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo 13 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
6: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hej.
7: Posloucháte pravidelnou rockovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: chcete slyšet. Informace na telefonu 773 222 893 nebo na webu reklamanaradiu.cz.
1: Ahoj, rokeři! Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus, Tyrannus, jsou velmi...

0: Haló? Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo 14 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio. Hej
6: Rádio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey, radio.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplenu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

0: Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
0: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
3: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hej.
9: Rádio Hej. Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

0: Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.
1: Aha.

0: orkestry. Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá aprobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you. Radio Hey.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Rockeři. Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
3: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
2: VoArt. Nechte barvy promluvit.
4: Haló, je tam někdo?
5: Radio Hej hledá nového moderátora.
6: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
7: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
8: Českou rockovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
9: Sviany, české tradičně vařené pivo.
10: Bylo 17 hodin. Posloucháte
11: Hej Rádio.
12: Full time rock for you.
13: Rádio Hej. Rádio Hej.
14: What is love? Nebuďte smutní, že lete v krčí. Na Rádiu Hej i na podzim zábava klíčí.

0: českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Posloucháte pořad na Hej Rok na rádiu Hej.
1: A jak jsem předesílal před asi 5 nebo 6 minutama, vysíláme z pražského studia a mám tady vzácné hosty, a to sice Milana Steigerwalda a Pavlu Forest z Rock Opery Praha. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak, to jsou oni a proč jsme tady? No, kvůli tomu, aby jsme si popovídali, co je v Rock Opeře nového, co chystáte, kdy začne nová sezóna a jaké máte novinky a tak dále. A já teda asi vás pustím rovnou ke slovu, abyste někdo z vás začal.
3: No, my vlastně teďka se chystáme na novou sezónu po prázdninách, které byly necelé 3 měsíce skoro, a připravovali jsme intenzivně nový videoklipy a nové skladby, takže teď zrovna vlastně tady na rádiu Hejby vlastně v absolutním, dalo by se říct, celorepublikovém formátu mělo poprvé zaznít náš klip Prkna, který znamenají svět, a to jsou vlastně, to je taková divadelní hymna, na který se zúčastnili naši přátelé, kterým tímto strašně moc děkuji. Byl tam Petr Janda, Bára Baziková, Petr Kolář, půlka divadla Sklep, zakladatelé, David Vávra s Milanem Steindlerem a s Václavem Marhoulem a další a další. Viktor Dyk, jako ten k nám patří, takže ten, toho bych nebral jako až takovou změnu, ale každopádně prostě spousta přátel se na tom podílelo a tuhle tu skladbu bychom vám rádi předvedli, protože vznikla z naší nový opery King Size, což se jmenuje po naší kapele. A je to taková životopisná reví, kterou budeme hrát 10. října, a tímto vás chci pozvat zároveň k tomuto datu, ale hlavně si poslechněte tu novou věc, kde se zúčastnili ty naši přátelé, protože to je opravdu pro nás teda velká událost, protože náhodou prostě vznikla opravdu divadelní hymna, do které jsme pozvali tyhle naše kamarády a souputníky.
1: Tak já to mám připravené, tak pouštíme to. Jo? Posloucháte Rádio Hej.

0: Posloucháte Rádio Hej a tohle zřejmě tedy byla první rozhlasová premiéra tohoto songu. Je to tak, je tady Milan Steigerwald a Pavla Forest.
1: Jo, je to přesně tak, tohle věc jsme ještě nikde živě nehráli, je to úplně první.
0: Tak to máme tu čest, že to bylo poprvé na Rádio Hej. Tak já jsem se chtěl zeptat, jestli mohu, teda jestli používáte při skládání muziky nebo vůbec umělou inteligenci.
2: Já vzhledem k tomu, že mám ještě tlačítkový telefon, tak musím říct, že já v podstatě nepoužívám ani internet. A
1: ani inteligenci.
2: Takže pro mě je tohle naprosto neznámá veličina, ale ještě jsem jenom chtěl, vzhledem k tomu, že všichni zúčastnění nám to zlaskavě naspívali zadarmo, tak ještě tam k tomu jsem zapomněl poznamenat, že se tam ozývá, jak jste zajisté posluchači slyšeli, dětský zpěv, takže to byl dětský rozhlasový sbor Českého rozhlasu dříve Bambini di Praga.
0: A Kvínu, to není Kvínu.
2: Ne. S Kvínem to nemá nic společného, ale...
1: Pak tam zpívá Maruš Steigerwald,
2: no, zpívají tam další lidi od nás zpívám, a Pavla samozřejmě. No.
1: A bylo to úžasný setkání, že my se spoustou těchhle z těch lidí vlastně jsme spolupracovali na nějakých jiných projektech a teď se to tam tak hezky sešlo, takže bylo hrozně příjemné natáčení.
0: A já se zeptám teďko, já jsem teda, abych nedělal chytrýho, tak jsem použil tu umělou inteligenci mezi tím, co hrála tato písnička. Jestli víte, nebo no, máte tušení, kdy a proč vzniklo přísloví prkna, co znamenají svět?
1: No to nevíme, ale jsme rádi, že ta inteligence to ví.
0: Já jsem totiž asi půl minuty před koncem, tak jsem si zadal. A tady jsem se dočetl, že to pochází z básně německého básníka Friedricha Schillera a jeho báseň An die Freunde, přátelům z roku 1803.
1: No tak, vidíš, to je paráda.
2: Krásné výročí. A
1: je to přátelům, takže...
0: A, takže je to přátelům,
1: to
0: takže,
1: je. Ano.
0: Takže já jsem si sám říkal, že se to používá jako už hodně dlouho, ale od roku 1803 to jsem sám nevěděl, ale umělá inteligence mi to tady vyplivla na dotaz.
1: Teď jestli si to nevymyslela.
0: To je taky možný, no. Teda já jsem se umělý inteligence ptal párkrát na takové věci a dozvěděl jsem se věci, které bych ani nechtěl slyšet, ani o nich vědět, ale určitě nebyly pravdivý. Inu, pojďme dál, takže budete mít nové představení a co ještě, protože jste
1: přinesli... Já bych řekla k tomu představení King no, Size, no, rock ano. Opera. To je 10.10., ve kterém je vlastně tahle píseň Prkna, co znamenají svět. Tak to bude taková speciální záležitost, protože 10.10. tam nebudeme vystupovat sami, ale bude tam ještě předkapela. Bude to Gudrun Flower, což je slovenská zpěvačka se svojí kapelou Lahká muza. A ona je strašně osobitá a neskutečná jízda je to, jo, tahle ta ženská. A před ní ještě bude vernisáž výtvarníka Viktora Hajta, který bude slavit 70 let. King Size vlastně budou slavit 40 let na scéně.
2: A
1: rok opera 20. Takže je to taková narozeninová show. Jo, a Gudru nám přijde popřát. Takže takhle
0: tak
1: to bude.
0: Tak když bych to přidal, tak my jsme ne 10., ale myslím si, že 20. října spustili první vysílání po 9,5 letém sporu a bylo to někdy v říjnu, teď fakt nevím, myslím, že to bylo 20. října 2012.
1: No tak přijďte to s náma oslavit.
0: 12, takže no. To je kolik 14 let, je na světě Rádio Sázava alias dneska Rádio Hej. Tak já budu velmi rád, když se tam přijdu podívat.
1: Taky. Určitě. Jseš srdečně zván a samozřejmě posluchači taky. Protože to bude strašně zajímavý. Pan Hajt, Viktor Hajt, je neuvěřitelný undergroundový výtvarník, strašně osobitá bytost. Gudrun je ženská, kterou jste jen tak neviděli, ta má v sobě eifr obrovský. No a King Size Rock Opera, to bude vlastně příběh náš, 40-letý příběh o tom, jak jsme začali dělat rockovou muziku ještě v Totáči.
0: No, tak to se budu těšit. A co tam dáme teď? Protože jste přinesli celkem 5 věcí. Co si pustíme teď?
2: Tak já možná bych pustil tu Evu. Na tu jsme teďka dělali nový videoklip, takže by měl být během několika, snad za týden, za 14 dní, do 14 dnů bychom s tím měli.
0: A také to bude premiéra rozhlasová.
2: Také to bude premiéra.
0: Takže Takže další premiéra na rádiu Hej, my jsme poctěni a vy posloucháte rozhovor s Pavlou Forest a s Milanem Steigerwaldem z Rock Opery Praha. A jdeme do toho.
3: A Bůh řekl, stvořím ti novou ženu.

0: Posloucháte Rádio Hej a tohle byl song Eva a Rock Opera Praha je tady, jsou u mě ve studiu, teda u nás ve studiu a já bych se možná zeptal k tomu, jak jste to natáčeli, kde jste to natáčeli a jestli k tomu můžete něco říct bližšího.
1: Natáčeli jsme tu píseň, vlastně videoklip jsme natáčeli, píseň jsme natočili, zvuk v Rock Opeře, to znamená v našem studiu v Rock Opeře a pak jsme na to točili obraz s takovým mladým šikovným filmařem, který se říká Marko a je to ze Českého Středohoří a jsou tam vidět, je tam nádherný výhled na krajinu, letní zapadající slunce a je tam Milešovka, Říp a všechny ty nádherné hory, které to místo obklopovaly. Marko vlastně našel horu, uprostřed které stojí jeden strom. A to je ten fiktivní strom z ráje.
2: Jenom připomenu, že je to vlastně zpracování starého zákona ve smyslu Lilith, matka démonů se to jmenuje, ta opera. Je to vlastně o první ženě Adama, o které já jsem třeba nevěděl, jo, že měl Adam ještě podle sumerské mytologie jinou ženu před Evou, že měl nějakou Lilith, která mu nevyhovovala, protože byla příliš emancipovaná, tak nakonec to skončilo tak, že on si vyžádal tu Evu jako novou ženu a tahle se spustila s ďáblem a začala dělat v pekle pořádný drama, jo, takže vlastně to je, my jsme se toho chytili, protože to je strašně zajímavý téma, poměrně mi připadalo neznámý. Já nevím, co by na to řekla umělá inteligence, ale každopádně pro nás to bylo velká výzva a zároveň zpracování starého zákona se nám hrozně hodilo, takže tahle píseň je vlastně...
0: No, já jsem narazil na Facebooku, na mě vyskočilo a ono to bylo hrozně dlouhý, já jsem viděl jenom začátek a tam právě jsou to jako nějaký mytologický záležitosti a když člověk na to jednou klikne, tak se mu to pořád potom zobrazují podobní témata a najednou se mi tam zobrazilo přesně tadyhle o Lilith, matka démonů, a bylo tam vlastně relativně, podle mě to bylo tak 30 minut dlouhej pořad o tom, jak si to teďko ty jednoduše uvedli, jo, takže to téma asi existuje, ale je velmi tajemný a mnoho lidí o něm, nebo většina lidí o něm neví.
2: Ona se vlastně v tom klasická církev moc neangažovala, protože jim to asi přišlo příliš temný. Nicméně jako v těch mytologiích to existuje a poměrně významně, takže myslím si, že teďka se o tom víc mluví a občas se stvárňují sochy a podobně. Jo. Je to zajímavý, no. David Černý udělal sochu Lilith právě v Karlíně, je to strašně
1: tak tam jde hlavně o tu emancipaci, že?
2: Jo, taky možná emancipace.
1: V té církvi moc o to nestojí.
0: No. Dobře, a co si pustíme teď? Mám tady další songy, te, co jste přivezli.
2: Tak možná budeme teďka na naší jednu z nejnovějších oper Boj o moc, tak tam máme píseň s Honzou Toužimským, která se jmenuje
0: Chci tě vést, jen pár vět.
2: Tam je ta...
1: Chci tě svést.
2: Ne.
0: Jo, chci tě svést.
2: Ano. Může tam být chci tě svést, tak to můžeme dát chci tě svést.
0: A nebo jen pár vět. Tak.
2: Asi chci tě svést, protože jen pár vět, to je z opery Proces.
0: Dobře, takže Rock Opera Praha na vlnách, rádia.
2: Boj o moc.
0: Hej.

0: Posloucháte Rádio Hej a my si povídáme s Pavlou Foresta a s Milanem Steigerwaldem a o rok opeře Praha a o jednotlivých představeních a říkali jsme si, že byste ještě něco řekli o představení Boj o moc.
1: Přesně tak, protože tahle pecka je vlastně z toho představení Boj o moc a je to duet mne a Honzy Toužimskýho. A ten Boj o moc hrajeme 10. prosince až, tak to, což je docela pozdě, ale pak si řekneme, když to je vlastně ke konci už té sezóny, ale teď vlastně Boj o moc znamená to, že to je úplně nově předělaná naše jedna rocková opera a je to vlastně na motivy Peaky Blinders, je to o tom, jak spolu bojují gengy v Birminghamu ve 20. letech minulého století a je tam spousta takových kaskadérských prvků a soubojů a je to hrozně napínavý a pan režisér, který to dělal, tak Igor Krištof, Igor Krištof, tak ten je zvyklý právě pracovat s těmi kaskadéry a udělal to tak, že to má obrovský spád, takže pro ty, kteří mají rádi akčnost a nějaký napětí, tak pro ty je zrovna tahle ta opera skvělá.
0: A že byste chystali něco aktuálního, co se děje teďko tady u nás, Boj o moc, asi ne, co?
1: Boj o moc, no.
2: On to furt opakuje, já myslím, že to je prostě v průběhu staletí a tisíciletí v podstatě absolutně stejný, já si myslím, že se to příliš neliší a že ten boj, jako který probíhá mezi různýma mocnejma, abych tak řekl, nechci jmenovat, tak je to furt stejný a blbý je, že lidi vlastně místo, aby se sjednocovali, tak jsou spíš rozdělovaný, rozděla panuj a muzika by měla lidi spíš teda stmelovat, takže já si myslím, že by bylo fajn, kdyby všichni jsme se sešli na stejný vlně, co se týče.
0: Tak u nás v rádiu to tak je, protože já tady vždycky nabádám naše posluchače, aby se měli rádi a vykašlali se na to, kdo koho o čem, kdo koho pomluvil, nebo co se vlastně okolo děje, protože to by se z toho všichni zbláznili, ale fakt je smutný, že teda nepamatuju, že by byla společnost takhle rozeštvaná navzájem, jako je to teď. No, je to škoda.
2: Bohužel celosvětově, no, je to hrozná škoda, protože si myslím, že je to úplně zbytečné.
0: A ty lidi jsou s prominutím hloupí a nechají se zblbnout, jo, a vůbec jim nedochází a třeba jim dojde až za několik let, že vlastně se chovali nějak a už bude pozdě třeba, no. Tak.
1: No a o tom je přesně tahle ta opera, protože tam je ten bratrovražedný souboj, no. Jo? Tam dva bratři bojují o jeden trůn.
2: No. Je to tak, rodiny jsou dneska rozdělený, někdo je tam, někdo tam prostě, ale leckdy nemůžou spolu vůbec ani hovořit, leckdy se prostě nesejdou nikdy. Je to hrozná škoda, protože to dřív nebývalo, no.
0: Tak. Takže buďte k sobě milí a neřešte tady boje o pomoc, o moc a nechte to na těch ostatních.
1: Budeme volat o pomoc.
0: Budeme volat o pomoc. Takže já tam teďko mám...
1: Dej tam tu Troju.
0: Takže já tam...
1: Protože to je taky boj, jo, to je souboj vlastně... Trojská válka nejslavnější nebo nejznámější válka všech válek, že jo?
0: Tak. Takže... Troja, Boj o moc, rock opera Praha.

0: Posloucháte Rádio Hej a jsme zpátky ve studiu a tohle byla Troja, představení Troja a my jsme se tady bavili o boji o moc a co ještě byste k tomu dodali?
1: Řekněme, ta Troja to je vlastně začátek naší sezóny, jo? To bude 10. 9.

0: je to jediný její videoklip, který kdy natočila. Máme ho na stránkách a myslím, že opravdu je to tam slyšet, že tam je jedna z největších klasických hlasů u nás.
1: Tak a co bychom si řekli možná na závěr? Nebo máte ještě nějaké jako další plány, nebo nový plány, nebo já nevím, co bych...
0: My jsme udělali 17 oper, máme 20-leté výročí, je toho strašně moc a mě už se, já když hrajeme, tak vlastně se mi pletou i ty opery, natož aby se mi nepletly ty skladby, jo. Je to opravdu neuvěřitelný záběr, tam vzniklo 500 věcí, to jakoby zřejmě AI zvládla za několik minut, nicméně my jsme na tom pracovali intenzivně skoro 30 let, než to všechno vzniklo a než se to povedlo a doufám, že teda je to znát, že to s AI nemá opravdu vůbec nic společného.
2: No, takže... Já myslím, že se lidi o tom můžou přesvědčit třeba i v televizním vysílání, protože na ČT Art, dokud teda ještě to existuje, tak musím říct, že se můžou podívat i vysílání třeba na Frankensteina a chystáme vymítače, který by tam měl běžet. A
0: nebo Oidipa ještě. Oidipa. Je tam prostě, chystáme další a další věci pro ČT Art, aby to vlastně bylo vidět, co vzniklo a co doufám tady zůstane jako nějaká, že to tady bylo, což si myslím,
2: a takové shrnutí, na závěr té sezony máme vždycky takové shrnutí všech těch našich oper, které můžou diváci vidět a bavit se s nimi vlastně v jednom večeru a to bude na Silvestra. Tam budeme mít vlastně takzvanou best of rock opera, to znamená z každé té opery vytáhneme to nejlepší, co tam je a předvedeme to s obrovskou show a ohněma a akrobací. Takže si myslím, že to bude strašně zábavné i Silvestra. Každý rok si to užíváme a díváme se na Prahu, jak to tam vypadá. Tak, někdy je to teda šílený.
1: Tak já se taky budu těšit, že dorazím na vaše výročí i naše teda výročí.
2: My tě srdečně zveme.
1: A my budeme teda taky u nás v rádiu průběžně informovat o všech vašich představeních, tak jako klasicky. A vy posluchači doufám, že dorazíte, protože skutečně si myslím, že to stojí za to. Ať už si vyberete jakékoliv představení. Takže já se asi rozloučím, mám tady poslední připravený song, jen pár vět, můžeme
0: to
1: k tomu něco říct.
0: To je Viktora Dyka z Žantý z naší opery Proces podle France Kafky a kdyby někdo se chtěl kdykoliv na cokoliv podívat u nás, tak prosím na stránky www.rockopera.cz a mějte se moc hezky a děkujeme. Děkujeme, děkujeme.
1: A já tady potom ještě připravím, doufám, že to najdu, tak tady mám pozdrav od Viktora Dyka.
2: Výborně.
1: Který pustím před tou písničkou a mě moc těšilo a mějte se a zatím ahoj, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.

0: Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme tady úterý, to znamená bluesovky. A od mikrofonu rádia, hej, vás zdraví a vítá Honza Kulík. Dnes se dáme do těch blues a taky do té hodinky necelý přání vašich. Tak odevírák večera, dneska nějaká super kapela bluesová.
1: This particular song, man, I need your hands. Because this is a song, a sort of a blues melody. It's well known as the Hoochie Coochie Man.

A dáme se do toho kalendáře, co se událo v dějinách muziky 30. září, si před, to jsem brzy už zase, 15. 15. to je téměř půlka. A 15. září vidím tady rok 1941, dokonce dvakrát. Takže 15. září se narodil Les Bright, to jsou Swinging Blue Jeans.

Tak ten 41. ještě jednou, jo. 15. září pochopitelně. A to se narodil, Signal Anderson, což je Jeffersonovo letadlo.

Tak co tady máme dalšího? Další tady máme rok 1952. To se narodil 15. září Kelly Keegi. To jsou Night Rangers. To je jedna taky z velkých poměrně zajímavých kapel. Zkusíme to, co to vydá.

Tak to by jsme měli super kapelu Dick Rider a vidím tady dál rok 1956. 15. září 56. Elvis Presley vlítnul do americké hitparády, konkrétně do Top 14 a s písní Don't Be Cruel. Udělal dobře, lámal to tam 5 týdnů na prvním místě. A takže Elvis. You know I can be found sitting home all alone.

Tak ten Elvis docela úspěšný. A já tady mám a zapomněl jsem na rok 42, 15. září, to se narodil Lee Dorman. To byl kapitán Beyond, tam taky působil a pochopitelně i Iron Butterfly.

Teď jsem ten konec vychytal, já na to dávám pozor. Další letopočet nebude, protože budou děvčata. Dneska, to znamená v úterý 15. září, slaví narozeniny Maggie Reilly. Ta byla vidět ve formaci Kádo Bailé a taky mám takový dojem, že u Mikea Oldfielda. Já to zkusím, třeba se trefím.

Tak se podíváme na další, hitovku. A tou jsou, nebudete mi věřit, rok 1960, to se narodil 15. září, Mitch George. Mitch George, to jsou Crash z Dummies, ty měli ten velký mega hit, ale já docela vyberu něco, aby jsme nenosili sovy do Aten, tak vypustím něco z jejich ojedinělýho alba. Tak jo. To je taky hezký, oni mají dobrý věci.

No, hezky to mají udělaný, ale na téhle desce nejsou přejezdy. Tak to musím dávat bacha, abych to včas přerušil. 1961, 15. září, The Pendletons navštívili jedno významné nakladatelství v Los Angeles a tam jim pustili svoji verzi folkové písně Sleep John B. A šéfové si to poslechli a pak jim ještě řekli, no tak ale kdeže, no Sleep John B, to hraje kdejaký trouba, nemáte něco vlastního? A oni měli, považte, byli na to připravení, jak znáte, jak skauti říkají, kdo je připraven, není překvapen, tak nebyli překvapení, protože byli připravení a hned tasili svoji vlastní věc, která se jmenuje Surfing. A ta šéfové řekli, no to by bylo dobrý a dokonce tato píseň vlastně nakopla jejich kariéru. Ale pozor, to už nebudou Pendletons, ale budou to Beach Boys. No vidíte to.

Tak to bychom měli... teď tady máme rok 1961, to je, to je 15. září 61 a zrovna ten den Supremes podepisují smlouvu s firmou Tamla Motown. Tamla Motown bylo vydavatelství, nebo ještě já nevím, který vydávalo hlavně, jak se říká odborně, takzvané černé umělce. Jo, to znamená především teda umělce tmavé pleti a hlavně teda mimo bluesový muziky, pochopitelně jako soul a takovýhle ty věci, a fakt to jako měli dobrý, že ta muzika tam fakt, co vydávali, byla velmi dobrá. A Supremes je zaujali, protože to byla dívčí formace a taky ta její velitelka Diana Ross, to byla chic ženská, že jo, a to je každá, ale ona mimo to, že byla chic ženská, tak ještě uměla teda bezvadně zpívat, tak si plácli a bylo to.

Já mrknu, co tady máme. Máme tady rok 64 během koncertu Beatles v Clevelandu se rozvášněných dav fanoušků, hlavně teda fanidek, stává naprosto nezvladatelným. Pořadatel tak v půlce jedné z písní sebere Lennonovi mikrofon a přikáže kapele odejít na 15 minut do zákulisí, než teda fanouškové vychladnou, až teda jako bude, no tak jako dali si říct. To byl jeden z velkých problémů koncertů Beatles, hlavně když třeba byli v té Americe, tam koncertovali na Shea Stadium, no na tom, že velkom stadioně, tak holčičky hlavně, ty tam dělali takové, a tam chtěli natočit desku živou, jo, a holčičky tam dělali takovej brajgl, že prostě ta nahrávka byla naprosto nepoužitelná, takže z toho sešlo. To, jak jsme publikum rozvášněný, to víte, tak Beatles znáte, tak to můžeme přejít a vás ušetřím dneska jední nahrávky Beatles a nezaručuju, že to ještě nějaká bude. A 1966, 15. září, Small Faces se snaží dostat na vrchol britské hitparády a jediný hit, kterým se právě v tomto týdnu povede tam procpat, je Všechno nebo nic. No tak, že jo, snaha korunuje dílo.

15. září 1968 Doors vystupují v Amsterdamu jen ve třech, považte, bez hlavního frontmana a osobnosti týhle kapely Van Morrisona, protože před nima hráli Jeffersonovo letadlo, Jefferson Airplane hráli před nima a on jako tancoval při jejich muzice a tam vyváděl různě tam takhle. A vzhledem tomu, že asi 3 dny v sobě brutálně pařil, což no, to byl odborník, to při vší úctě k mistrovi, no tak hudebníci to umějí. A tak když nastoupili na pódium, tak se mu udělalo jaksi nezdravo. No to se není divu, že jo, zkuste někde v jednom tahu flámovat a pak jít dělat někde kulturu, jo, to taky není to pravý ořechový. No, takže nebudeme hrát, protože bez Jima Morrisona to nebude ono. A pak tady mám rok 70. 15. září Spiro Agnew, viceprezident Spojených států, novinářům nějakom rozhovoru řekl, že mladí Američané mají vymité mozky drogovou kulturou kolem rockové muziky, filmů, knížek a bulvárního tisku, konec citátu. No, já o politikách se taky nevyjadřuju, že jo, protože no, tak u nás to vůbec jako to je, no a všimněte si, jak si dávám pozor, abych neřekl to, co nechci slyšet. Jo. Ono je to velice důležitý v rádiu. No a o těch amerických politikách, no tak, no, dobrý. Jo. Poslední dobou víte, jak to vypadá. A my se přesuneme do roku 1976. 15. září se narodil Paul Thompson. To jsou Franz Ferdinand, kapela tedy.

Ještě něco bych tady urval z kalendáře 1979, sorry, 15. září. Amerika si oblíbila velice album Interest in the Door od Led Zeppelin a nechává ho 7 týdnů vejst žebříček nejprodávanějších desek. Tam jsou, nejsou tak známý věci zeppelinský, ale je tam All My Life, tam je, to by, to je známá, tu bychom si mohli dát a je to z kalendáře na 15. září všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you.
2: Radio Hey.
3: Radio Hey.
4: Tak já se podívám po nějakých posluchačích. Vladěnka tady je, to jo, ale tu necháme po devátý, protože ta má kapelu Kalibos, to není bluesová kapela, takže po devátý. Jinak to je zajímavý, jo, vždycky v úterý, jak vymetýno, jo. To, aby člověk posluchače Lucernou hledal, se bojíte těch bluesovek, nebo je to zakázaný? No, zatím ne teda, jo, ale může se stát, jak je ta situace ve světě nestabilní, jo, teď. Tak se můžou nějaký velmoci, no vůchraň teda, jo, ale můžeš jo, přijít nějaký, že jo, na stody tady nový pořádek a pak budete špendlíčkem hrabat po bluesový a západní muzice vůbec. No, u těch zeppelínů zůstaneme, teda u jednoho zeppelína pouze, abych tady nehrál jednu kapelu dvakrát za sebou a Jimmy Page někdy v 88. nebo kdy měl projekt Outrider, takový solový projekt, jako třeba, že jo, mají takhle slavní muzikanti ze slavných kapel, solový projekty cílej, ten je dobrý, teda velice, Outrider, tak dáme Prison Blues, The Place s Johnny Cashem, to je něco úplně jiného. Tam se to jmenuje Falls on Prison Blues, ale tohle to je doopravdy blues, tady ho máte.

Tak to bychom měli Jimmy Page solově. Ale dneska je dobrá tím, že to má takový vlastní ksicht, jo, ona. Takže by tam byly vyfocené, on tam je, ale na obale, ale že to nezní tak moc zepelínovsky, jo, že to se cení. Tak, teď se budeme chvilku vzdělávat, protože no, jednou za týden to neuškodí, jo, v úterý. Já, kapelu Allman Brothers Band znáte, její slavný blues Jelly Jelly, taky určitě znáte, teda fanoušci týhle kapely, a ovšem, ono to není jejich blues. Už v první půli 40. let to nahrál Eskine Butterfield se svým His Blue Boys, teda se svým souborem. No, Jelly Jelly se to jmenuje, tak to dáme, no. Ta první deska je velice stará, ještě šelaková. Ta druhá je CDčko, on to byl tak vlastně vinyl, sorry, co tady plácám. Tak a to album, na kterém to Allman Brothers Band vydali, tak se jmenovalo Osvětlení rošťáci. Jo, to hned nějak, jak bylo to bratři a sestry, Brothers and Sisters, a pak nějaký čas. Já jsem hrozně otravnej, co to. Tak jdeme na tu starou desku nejdřív a pak to tam hodíme v té nové verzi.

Bluesová hodinka s Honzou Kulíkem na rádiu Hej každý úterý od 8 do 9 hodin večer.

Tak to byla srovnávačka těle těch dvou věcí, který od sebe dělí pár desítek let. No, vydržte mi chvilku. A už by to bylo v pořádku, zastavit disku, to je důležitý. A jinak poslední dobou žiloček zjišťuje, že se chová jako takový ty moderátoři na těch mainstreamových rádiích. To pustíte rádio, oni jsou vysmátý od rána prostě. Jo, a prostě už dostávám takovou vlastnost a musím se krotit teda, jo, že jako ty mainstreamoví moderátoři se občas, mám takový strašlivý nutkání, se občas dopustit myšlenky, jo. Tady to slyšíte, jo. Ale my jsme to nezdržovali. Jinak, když mě třeba někam pozvou na večírek, to už se stává teda zřídka kdy, jo, tak vždycky říkají, hlavně ho nepouštějte ke gramofonu, ten člověk vám zkazí celý večer. No, to víceméně mají pravdu. Honza Telefonista vybral Michala Prokopa. Pomoz mi, kapela From Us Five.

Tak zdravím Honzu telefonistu a pak je tady, já to tady proberu, už se to lepší teda, no. Laďa je tady, to by se nechalo, nebo Lada, to by se nechalo s tím něco dělat. Pak je tady Michal Houba, Michael Houba je tady a rád by Katapult Blues opuštěný postele. To neprojde v bluesovkách, protože to je normální kytarovka, ale já s tím něco udělám za chvilku, jo, to zase, aby zase nepřišel Michal Houba zkrátka, vymyslím něco, to jako nemějte obavy. A teď tady mám, mezi tím jsem tady přeházel hromady desek, protože P6 píše, že by rád umělce Chris Bell Blues. Two Jobs. No to bychom mohli, to je dobrý blues. Ostatně P6 vždycky přináší velmi dobrou muziku.

Tak to bychom měli a teď se podíváme, mrknem na Michala Houbu, co s tím. Takže blues, opuštění postele není blues, ale blues mají jedno katapulti. Chodníkový blues, to je blues. To je klasická bluesová dvanáctka, dokonce je tu sedmou zmenšenou na konci to má. A pozor, má to i Gellnerův text. Gellner to byl velký básník, beatník. Tak si to dáme. Zdravím Michala Houbu a posílám.

Jinak dobrá zpráva pro Láďu, pro Michala Houbu. Když nebude narváno v té druhé hodině, tak i klidně dojde na toho, na to blues opuštěný postel, ale to je normální big beat. A teď je tady Láďa, nebo taky Lada, teď nevím, no a ten by rád Garyho Moora Blues for You. Tady je trošku problém, protože Gary Moore ve svém repertoáru a diskografii nemá tento název, ale dneska jsou takový vynálezy, jako třeba umělá demence, jo, a ono zadáte název skladby a interpreta a on zkoumá i jestli to v té písni ta fráze je. Jo, to je jedna z mála věcí, co nám tenhle ten fenomén moderní doby přináší. Takže pak jako jo, umělá demence mi řekne Jeníčku, je to na tý a tý desce, no tak šáhnu do skříně a vyndám a hraju. No. Vychází mě to na Still God of the Blues, takže schválně si se trefíme, jo? Nebo teda jako inteligence si se trefila.

Ona, ta umělá inteligence, není tak blbá, jak vypadá, jo. Já jsem to poslouchal a ten obrat styl Blues for You tam je, jo. Dobrý, jo. Já teda jako nemusím takový ty moderní věci, že jo, to, jo. To jako, no ale pokrok nezastavíš, to je. Když mám tu desku v mašině, tak vyndám disk 1, vydržte chvilku, vrazím tam disk 2, to je dvoudeskový CD, dvoudeskový album Gary Moore, The Best of the Blues. No, vidíte to. A protože píče Lada, že má metalovou krev, krev metalisty, tak mu pustím Caldony. To je vlastně rock'n'roll. On už to hrál Mickey Volek a Samuel's Band, že jo, kdysi dávno v Lucerně v roce 69, ale o, je to docela palba, jo, to. To jako má to grády, jo, tak 3, 2, 1, teď.

Dobrý, no, mohl bych vám to někdy pustit a až jindy, jak to hrál Mickey Volek ze Samuels Band v roce 69 Pražský Lucerně, ale to už to je hromada, ale to je pytel kalendářů. Když jsme u těch kalendářů, tak jeden z posluchačů mě volal jen do, když děláš ten kalendář, jo, tak jako dobrý to, jo, ale z těch Beatles v tom kalendáři už jsme úplně na prášky, tak poslouchám bluesovej večer, tam to snad nehrozí, blues od Beatles. A no, já taky říkám, neříkám, že jich tam není málo, ale jako když oni tak hodně se do té historie zapsali. Ale ty blues od Beatles, jo, oni mají evidentně jednu countryovku a já vám teď předvedu, jak se nechá posluchačovi vrazit kudla dozad, jo. Mají. Oh darling, ono je to tak přímo tak nějak, ale nemusí se to ani předělávat, ono je ten metricky stavěný na blues to skladba, takže to stačí jenom hodně zahrát. Eva Lumerová.

0: No vidíte to, no, jak to, jak se to nechá zahrát hezky. A ono je to v té skladbě tak nějak obsažený, já teď musím chvilku mluvit, protože jsem si vybral ten nejhorší možný, jo, když je třeba půl minuty, tak se to nechá nějak vyspat, na to tady mám speciální krátký skladby. A když je to tak minutu, tak se musím snažit teď, no. Takže, milí posluchači, pro dnešek to z bluesovek všechno. Já nemůžu hrát krátký blues, jo, to nemůžu to utrhnout půlce, to by muzikant, kdyby to poslouchal, tak by řekl, bože, to je prase. Jo, tak to nejde, no, tak to musím nějak odmluvit. Já si tady nastavím hodiny do každé rodiny, vydržte mi chvilinku. Tak. A mám tady první přání na Big Beat. Nebudete tomu věřit, jsou to Vítkáči, což mě docela těší. A konkrétně teda to budou Brejle, růžový. Tak to dáme a užijte si to. No vidíte, 19., 20., 21. je tady.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio. Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Na nic si nehrajem.
0: Na nic si nehrajem a Libor Mnichovický byl první dneska v rokovkách. Tak to dáme, no, Vítkáče, Brejle. Kde to máme? Tady to máme. Tak si to užijte. Zdravím Libora a posílám.

Tak, nikoli Vítkáči, ale hudba Praha. Tenhle omyl, který se stává v našem studiu jednou za 20 let, on za to vlastně může Libor, jo? Protože my jsme se bavili o Vítkově kvartetu. No, tak já tady říkám, jak posluchači a tohle, jak to tady s nima válím, jo? Viděli jste to, no? Karma mě dostala, jo? Dobře mi tak. No, takže, ale je to jasný, že jo, Brejle, to hudby Praha. Já když tak ještě Liboroj pustím něco pěknýho od hudby Praha, třeba Paralet nebo něco takového, ale tomu se snad dostaneme. Teď je tady Vladěnka, která píše: krásný večer do rádia přeji a přejeme tatínkovi a s holkama posíláme moc pozdravů. A k tomu kapelu Kalibos a píseň Suzán.

tak to bychom měli Kalibos, tedy kapelu Kalibos, milí posluchači. A já jsem slíbil, Láda píše, že jsme se trefili. To je dobrý, no. A jako s těma novýma to jako čas letí dopředu, ten pokrok technický, že jo. Dřívávají se jako člověk takhle, by jezdili na koni třeba, dneska sednou do letadla, že jo. To je vidět pokrok a to jde dopředu. No hlavně, aby se nám to nevinklo z rukou. Slíbil jsem tomu Michalovi Houbovi, že mu dám to blues od katapultu, tak to dáme. Ono se to jako blues jmenuje, ale blues to není. Dobrý, jo? No?

A máme tady Tomáše ze Zubrnic, Vanastovy věci, Kapky krve. To je na té slavné desce, co vyšlo v 90. Jak oni psali, že je nabita pozitivní energií, tak se můžeme teda nabíjet tou pozitivní energií. Tak se dáme do toho nabíjení, no. Otázka je ta, jestli nám to bude hrát. Tato deska hodně pamatuje, tak ještě dělám druhý pokus to tam nacpat do mašiny. No, podívejte se na to. Na druhý pokus zkusíme. Když to vyjde, tak to vyjde, a když to nevyjde, najdu to v playlistu. Jdeme na to, Kapky krve.

Tak, to by jsme měli kapky krve o 12. 12. byla v té době velice pokroková kapela. A jsem je rád poslouchal dokonce. A pak tady vidím Juráška. Jurášek píše, že by rád Paganiniho od Arakainu, což není problém. Zdravíme Juráška. A taky pro všechny posluchače to je dokonce.

Rakaň dohrál a já tady mám P6, přišel i s Big Beatem, což je vítáno. Warrant, Uncle Tom Cabin. Tak to dáme, no. Tuhle věc.

Tak to byl Ivan. Dobrý, no. A já tady mám jedno přání na 13. storočí. Nebudete mi věřit, opět mi tady něco hraje, ale co? Musíme to zjistit a už je to v pořádku. Tak, takže 13. století, nový věk temnoty dáme. Tak si to užijte.

Tak, nový věk temnoty, milí posluchači, nový věk temnoty. Jak jsem říkal, jak jsme to tady s Liborem zmatlali s těma výtkáčema, tak to napravím, jo. Však když udělá botu, tak to musí napravit, to jinak nejde, že?

se s ním nedá hnout. Zkouším ten drát vytrhnout, vážně se s ním nedá hnout. Zkouším ten drát vytrhnout, vážně se s ním nedá hnout.

Tak to byly Vítkáči, abych splnil svůj slib, že je zahraju. A co ještě vrzneme? Času moc není, protože dneska budeme mluvit francouzsky, jo? Fanda Vich tady bude s vychytávkama, co dáme 100 zvířat třeba. Máte rádi 100 zvířat? Jo.

Tak to bychom měli jisto zvířat, lamy a větrolamy. Co bychom mohli ještě dát? Mohli bychom dát ku příkladu citron a revizor. No, ku příkladu, ono je to pro Láďu Zdislavskýho. Tak jo.

A máme tady ještě jedno přání. Péťa z Načerace říkal Jeníčku něco o lásce. No tak dáme, no. O lásce to by mohlo být jako... To je celkem, dá se říct, dobrý. Láska musí být. Tak jo, tak dáme vanastovky. Ano, teda vanastovky. Co to povídám? Vanastovky, hudbu Praha. O lásce, píseň. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech, budu se těšit. Co máme zítra? Zítra máme rokovou středu. No, tak roková středa, tak... Zítra bychom se měli slyšet při rokový středě od 19 do 23 hodin. Tak mějte hezký zbytek úterka, milí posluchači, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, to je důležitá poučka, držte vlnu.

0: Díky.
1: Ukončete výstup a nástup. Dveře se zavírají.
2: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký dobrý večer vám v tenhle pravidelný čas přeje František Vich a před námi je 88. vydání francouzských vychytávek. A protože jsme v posledních dvou dílech vyřídili hromádku do té doby neuvedených jmen, dnes už se opět vrátím k modelu 4x3 a připomínání interpretů, které bychom už ve starších playlistech objevili. Takže začneme zasloužilým rockerem Louisem Bertignacem, pak si dáme trochu jemnější, stylově pestřejší dvojici The Dough. Třetí čtvrtinu jsem vyhradil zajímavému hudebníkovi, který má zase trochu blíže k americké muzice a říká si Slim Wild Boar. A kvarteto skompletujeme mými velkými oblíbenci, a to další dvojicí Sage Comme des Sauvages. Ta muzikantskými nápady nešetří a z dnešního kolektivu má asi nejblíže Quart Music. První dnešní jméno patří rockovému hudebníkovi, o kterém bych mohl říct, že hraje prostě rock bez přívlastků. Gitarista, zpěvák a skladatel Louis Bertignac. Jméno ve Francii notoricky známé a jméno bez něhož by byl francouzský rock určitě neúplný. Narodil se v roce 1954 v Alžírsku, ale už jako batole se stěhuje do Francie. Předpokládám tedy, že s rodiči. Jako teenager si zamiloval britské kapely jako třeba The Who, Led Zeppelin nebo Rolling Stones a už v 19 letech, to jest v roce 1973, se jako kytarista přidává k Jacquesu Ijelanovi, tehdy už dost známému zpěvákovi, a podílí se pak na jeho dvou albech. Po třech letech spolupráce pak pokračuje zase dál a přes krátké hraní se skupinou Shakin' Street se v roce 1976 ocitá v jedné ze základních francouzských kapel, což je Telefon. To je úplně samostatná kapitola, kterou teď přeskočím, a to i vzhledem k tomu, že jsme se jí věnovali celkem nedávno. Po jejich rozchodu v roce 1986 zakládá Bertignac vlastní kapelu Les Visiteurs a hned v dalším roce se objevuje jejich první eponymní album. Tím taky dnes začneme, konkrétně písničkou Jack.

Takže Louis Bertignac se skupinou Le Visitaire a písnička z jejich prvního alba z roku 1987. Druhé z roku 1990, nazvané Rocks, už sice signoval pouze jako Visitaire, ale následně se už naopak Bertignac prezentuje v zásadě jako solový muzikant. Sám vydal do světa asi 8 řadových alb a stačil se třeba vedle toho v roce 2002 výrazně podílet na jediném solovém albu své blízké kolegyně baskytaristky Corinne Marino, přesněji spoluhráčky z Telephone i Le Visitaire. A v roce 2003 taky na jednom albu Carly Bruni, pozdější manželky prezidenta Nicolase Sarkozyho. Zastavíme se teď v roce 2005, kdy se objevilo jeho čtvrté sólové album, nazvané Long Temps. Najdeme na něm i písničku Je joue, hraju.

Louis Bertignac z roku 2004. I přes jeho nesporný úspěch, co by solisty, bude samozřejmě navždy spojován s notoricky známými Telephone. K jejich poslední reinkarnaci už bez Corinne Marino pod názvem Ansu došlo před 6 lety a šlo hlavně o živá vystoupení. Poslední Bertignacova solovka vyšla v roce 2018 pod názvem Origin a jednu písničku jsme z ní už poslouchali onehdy, takže teď jsem pro změnu sáhl pro titulní písničku z předposledního alba nazvaného Suis Moi, následujme, z roku 2014.

pořadu francouzské vychytávky teď přejdeme k dalšímu jménu. To zní The Doe a patří dvojici, jejímiž protagonisty jsou zpěvačka a hudebnice Olivia Merilati a multiinstrumentalista Dan Levy. Sešli se v Paříži v roce 2005 a zpočátku se točili hlavně kolem filmové a scénické hudby. Spíš jen ve volných chvilkách napsali písničky pro své první album Amosful, které vyšlo začátkem roku 2008 a nejspíš k velkému překvapení se vyšplhalo dokonce až na první místo francouzské albové hitparády. Krátce mu předcházel první single a taky otevírací koncert na významném festivalu Le Trons Musical v Rennes. Z uvedené první desky jsem vybral The Bride is Broken.

Hudební sound dvojice The Dough je sice poněkud eklektický, namíchaný z popu, folku, hiphopu a rocku, spíš toho britského, ale přesto jde o muziku docela vkusnou a zajímavou. V letech 2011 vyšlo druhé album, nazvané Both Ways Open Jaws, a i z něho jsem jednu ukázku vybral. Too Insistent, velmi naléhavé.

Dvojice The Dow z jejich druhého alba z roku 2011. Celkově třetí album s názvem Shake Shook Shaken z roku 2014 bylo vyhlášeno nejlepším rockovým albem v daném roce v prestižních cenách Le Victoire de la Musique. Z téhle kolekce jsme už onehdy jednu písničku poslouchali, teď jsem tedy vybral jinou. Lick My Wounds. Snad jen dodám, že The Dow se drží v zásadě angličtiny. A jejich zatím posledním vydavatelským počinem je živé album se záznamem z koncertu v pařížské Olympii.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: V souvislosti s hudebníkem, který si říká Slim Wild Boar, se zmiňují třeba jména jako Hank Williams nebo Johnny Cash. Tenhle kytarista, zpěvák a skladatel vlastním jménem Kevin Gurdon pochází z Rennes a své první album z roku 2009 pojal ještě zcela jako one-man projekt, až postupně přibíral další hudebníky, nejprve dalšího kytaristu, který používal pro změnu jméno His Forsaken Shadow. To zároveň znamenalo i změnu názvu celého projektu na Slim Wild Boar and His Forsaken Shadow. A to přesto, že se brzy přidal i bubeník a počínaje čtvrtým albem z roku 2014, pak ještě klávesák a basák. Ta muzika není jen nějaké čisté country and western nebo country rock. Je hodně temná a možná by v ní mohli najít zalíbení i fanoušci Nicka Cavea nebo evropského undergroundu. V každém případě si ji řadím k tomu nejzajímavějšímu v dané žánrové oblasti ve Francii. Začnu dnes prvním albem z roku 2009, které se jmenovalo The Lovesick, The Guilty and The Drunk. Písnička se jmenuje I Killed a Man.

Slim Wild Boar and His Forsaken Shadow z druhého alba z roku 2010. To celkově třetí, Tales from the Wrong Side of Town z roku 2012, bylo natočeno v Americe, a to komplet analogově. Není to ale jeho poslední novinková kolekce, ta nejčerstvější je z roku 2014. Stejně jako všechno, co jsem od tohoto projektu, či hudebníka, či skupiny zatím slyšel, je v angličtině. Asi se záměrem maximálně zachovat ony stylové kořeny. V listopadu 2016 měli zahrát i v jednom pražském pub klubu, ale detailní informace nemám. Jinak tím úplně posledním, vznešeně řečeno vydavatelským počinem, je letošní červená magnetofonová kazeta s názvem Live at the Shoe, ručně namnožená v počtu pouhých 30 kusů a přinášející záznam z vystoupení z jedné kavárny v Rennes v roce 2019, i když je tam uveden i vydavatel Canet Records, ale typoval bych, že sídlí spíš někde u Slima v obýváku. Tady je písnička White Sea, kterou najdeme na albu z roku 2012.

A teď si troufnu říct, že na závěr tady mám opravdovou lahůdku, totiž dvojici Sage Comme des Sauvages. Tu tvoří docela všestranný instrumentalista Ismael Colombani a velice zajímavá zpěvačka a občasná kytaristka Ava Carrere. Ismael studoval housle a později kompozici v Bruselu, ale za muzikantskými zkušenostmi vyrazil i do Indie a vůbec rád experimentoval a dělal i filmovou hudbu. Ava, která je jinak francouzsko-amerického původu, žila dlouho v Řecku a má za sebou studia na uměleckých školách třeba v Berlíně. Než se dala dokupy s Ismaelem, tak natočila i jedno vlastní a velmi dobré album. Jinak písničky píše a zpívá minimálně v 5 jazycích a ke slyšení bývala i s velmi zajímavou skupinou Vitas Gerulaitis. Jako dvojice Sage Comme des Sauvages se v roce 2015 blízkli hned prvním společným albem Largue la Peau, na kterém je ke slyšení inspirace různou lidovou muzikou z různých koutů světa, třeba z Brazílie, Karibiku nebo Řecka, ale i z ostrova Reunion. V posledním jmenovaném případě připomínají i legendu tamnějšího stylu Maluja Alana Peterse, jehož písničky docela s oblibou i později přebírají. Z tohoto albového debutu jsem pro dnešek vybral La Réserve.

Dvojice Sáš Comme des Sauvages a jejich hodně barevná muzika na úvod jejich prvního alba. Tomu všemu odpovídá pochopitelně i hodně široká škála použitých instrumentů. A nehrají na ně jen oni dva, ale ve studiu se k ním připojuje řada dalších muzikantů. V případě tohoto alba snad stojí za zmínku aspoň Scott Taylor, známý třeba ze spolupráce s docela známými Ted Wright. Podobně vznikla i druhá deska, která vyšla minulý rok. A třeba pro mě je to jedna z vůbec nejlepších desek, která ve Francii v daném roce vyšla. Jmenuje se Lux Misère. Colombani tam opět používá řadu drnkacích nástrojů, vedle kytary, hously a buzuky, třeba cavaquinho, což je jakési portugalské ukulele, nebo dombru, což je pro změnu kazašská dvoustrunná loutna, no a taky šestistrunnou hranatou kytaru původem z Madagaskaru, zvanou kabosi. A to už se blížíme k dalšímu ostrovu v Indickém oceánu, už zmiňovanému Reunionu. I na téhle desce je totiž slyšet tamnější styl maluja. A najdeme zde opět jednu písničku, jejímž autorem je před chvílí zmiňovaný Alan Peters. Ale on nebyl jediným známým hudebníkem, který vzešel z tohoto frankofonního ostrova. Druhým takovým je Daniel Warhol. A ten se tentokrát na desce přímo podílel. Teď si ale dáme písničku Panier sur la tête nichonté, což je právě ta, jejímž původním autorem je už nežijící Alan Peters.

Sáš Kom de Sauvage z jejich druhého a stále ještě docela čerstvého alba Lux Misère z loňského roku. Jinak tahle deska vyšla v podobě CD s 12 písničkami i v podobě vinylového dvojalba, kde jsou navíc dva bonusy. Písnička Allez en Gouas je ale na obou verzích.

To byla dvojice Sáškom de Sauvage a myslím, že nám vyšla rezerva ještě na jednu krátkou písničku, kterou vyberu z úplně jiného stylového soudku. I když bude mít vlastně taky blízko k moři. Bude to počase opět něco z francouzské surf music. Mr. Gary Mendes. Je to čtveřice pocházející nikoliv někde od atlantického pobřeží, kde jsou ty správné surfařské vlny hned za barákem, ale z kantonu Rombo u hranic s Lucemburskem. V roce 2005 se jejich první nahrávky objevily na Splitu se skupinou The Drapes a v roce 2008 pak vydali už sami velmi pěkné sedmipísňové minialbum Surf Vendetta. Bohužel zdá se, že od roku 2014 je už skupina mimo provoz. Z onoho minialba jsem vybral písničku Naked Blues. A to bude pro dnešek všechno. Naslyšenou příště se těší František Vich.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Rokové démanty. Skvosty rokové historie i současnosti.
1: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Tak jako každé pondělí, tak i dnes začíná právě teď v 19 hodin na rádiu Hej dvouhodinový speciál Rokové démanty, reprízovaný vždy ve středu a ve čtvrtek. Na úvod této 120-minutovky si od americké čtveřice Greta Van Fleet dáme jednu ochutnávku z jejich připravovaného čtvrtého studiového alba Palace for the People, tedy Palác pro lidi. Nová fošna vyjde 9. října tohoto roku a přinese i tento single s názvem So You Stand, který můžeme přeložit jako Viděl jsem tě stát nebo Viděla jsem tě stát. Text této balady je v podstatě o tom, jak se vše změnilo poté, co oba dva byli spolu. Oba dva se teď cítí daleko naplněnější než kdykoliv předtím a nezáleží na tom, že už to skončilo.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rokové démanty.
8: Skvosty rokové historie i současnosti.
9: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Společně s Petrem Zlámalem jste se přehoupli do druhé poloviny dvouhodinového speciálu, který mívá premiéru v pondělí a opáčka ve středu a ve čtvrtek. Z debutové fošny On Through the Night, vydané anglické kapele Def Leppard v roce 1980, si v rokových démantech poprvé přehráme skladbu Answer to the Master, tedy odpověď mistrovi. Že by hluchý leopard takhle odpovídal jedné malé irské ještěrečce? Jsem zvědavý, jestli tak jako já budete mít pocit, že si Def Leppard k nahrání tohoto songu vypůjčili kytaristy z kapely Thin Lizzy.

samém závěru rokových diamantů jsem do éteru vytáhl anglickou prachem zapadlou kapelu pojmenovanou Bronze. Ta albově debutovala v roce 1984 s LPčkem Taken by Storm a stala se tak součástí nové vlny britského heavy metalu. Z této studiové placky jsme si připomenuli skladbu Heat of the Night. A s tímto žárem noci se s vámi loučí Petr Zlámal. Možná je to pro vás inspirace, abyste Heat of the Night zažehli ve vašich ložnicích. Milujte se a množte se. Těším se na další vydání naší rokové dvouhodinovky. Držte vlnu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.